far som når, jeg som når, jeg som bogi bogi bogi bogi bogi far. Stein et svet se nesse kiram, se na dere min na prema shiram, se po svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.